ulice, našli cíl, utopili lodi voda, po dvě keře, voda samá voda. A možná